to bunyáky, žádný dušman, ovce. Ten uvnitř je skvělý, ale když si píšu ho dnešem balí film, šálen. Ten uvnitř je asi vůzalda, že umí zatný a pět hůn hár vědí. Ten je zatku filmy dunia vypadá. Or, ich will keine Wolfia, so viel.